0: Nejlepší hudební výběr. Byly dvě hodiny.
1: Turn the nights into a glory day.

0: Tady je Rádio Hana. Tak co tu vlastně děláš?
1: Přived mě sem tvůj kámoš. A jsem za to rád. Šla bys co na drink? Počkám na tebe.

0: Mám tu jednu známou, která přijela z velký dálky, složila skvělej song a já bych byl rád, kdyby vám ho zaspíval. Zaspíváme ten tvůj song, jo? Udělal jsem aranže, možná ne tak dobrý, ale třeba to
1: ne,
0: nějak.
1: Ne, to fakt nejde.
0: To víš,
1: ne, Čeku, prostě, to není sranda.
0: Hele, musíš mi jenom věřit.

pocit, že to přehnal s pitím? Tak to o něm nic nevíš. Ale něco ti povím. Ještě nikdy nevzal žádnou na pódium.

0: Videl som ťa na YouTube, v tom klipu s tou holkou. Miel som z toho radosť, byl z toho zase ty.
1: Pořád se ti líbí můj frňák?
2: Miluji ho,
1: ale fakt tam strašně činí.
2: Podle mě mi měl ještě víc.

0: Na to Charlie.
1: Charlie je sladký, ale pořád jen leží takhle u dveří. Čeká na pánička. Oba na tebe čekáme.
0: Ještě 3 týdny.
1: A pak se nám vrátíš, že jo?
0: Omlouvám se za ty gremy. Omlouvám se.
1: Nemohl jsi za to, je to nemoc.

0: Vysíláme místní zprávy.
1: Město Olomouc opět volá děti.
2: Ptáme se obyčejných lidí.
3: Ráno se neobejdu bez kávy, jednoznačně. A v zápětí bez záchodu, to taky jednoznačně.
0: Na akce s námi chodíte zdarma.
4: Vyhrál jsem stupenky.
5: Neváhejte, soutěžte, stojí to za to.
6: Strašně se těším, já doufám, že si to tam užijeme, přeci.
0: Víme, jak se jezdí tady.
1: Policie zatím neřídí dopravu na žádné skřižovatek.
2: A hrajeme jen

0: Tomášem Kobzou.
1: Každý všední den od 6 do 9.
2: Ano, je mi jedno, s kým jdete večer spát. Ale vstávejte s námi.
3: Jedině na Rádio Hana. Baví nás bavit vás.
4: I v sobotu. Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: počasí.
1: Před námi je letní víkend. V sobotu budou teploty šplhat až na 25 stupňů Celsia. V neděli někde naměříme i tropickou třicítku. Přitom se obvyklá maxima v této roční době pohybují většinou kolem 21 nebo 22 stupňů. Převážně také počítejte se slunečním počasím. Čekáme polojasno až jasno.
0: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: Rádio Haná uvádí Hanáckou chvilku poezie. Naši rodáci furtovníci v hanáčtině veršují každý víkend pro vaši lepší náladu.
1: V Tereským údolí mezi Laškovým a náměštěm na Hané jsme až kde sebele. Dneska to ale nebude pohodlný špacír po vonavých hloukách. Hned nad vstupem do údolí od Laškova je kopec Rmis. Má sice necelých 370 metrů, ale proti okolí je to přece jenom kousek do vrško. Jako strategické místo ho až vyhodnotili i naši prapředci, po kterých se toť našle pozůstatky z doby kamenné někde 4000 let před Kristem. Do dneška tam narazíte na zbytky opevnění, který je nejstarší odkrytou kamennou hradbou ve střední Evropě. V pravěku to bylo obchodní a společenský centrum pro široký okolí a podle nálezu se tam žilo ještě ve středověku. Ve Štrachace na Rmis sice nějakou kapko po to stojí, ale místo s takovou historií nende minout.
0: Hanácká chvilka poezie. Každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.
2: Rádio Haná.

0: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš nový single Selhání a děkujeme Rádiu Haná, že podporuje naši muziku.

0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Hudební kariéra nezačíná ve vyprodané hale, ale často v garáži, zkušebně nebo třeba i v dětském pokoji. A právě mladým talentům pomáhá další už 9. ročník soutěže Radio Talent. Hostem v našem vysílání je člověk, který si hudební cestu už vyšlapal s kapelou Opět a Radeček. A dnes patří mezi známá jména české scény Ondra Polák v našem vysílání. Ahoj.
2: Čau Lukáši, zdravím všechny posluchače, i tebe.
1: Je tady další ročník Radio Talentu. Ondro, když se vrátíš úplně na začátek vaší kariéry, co vám tehdy pomohlo úplně nejvíc?
2: No, nám pomohlo to, že jsme se nenechali odradit a nenechali jsme prostě všechny ty neúspěchy jsme dokázali zvládnout a pořád jsme věřili tomu, co děláme a prostě nenechali jsme se odradit.
1: Což mě přivádí na otázku, existuje jedna rada, kterou bys tehdy sám potřeboval slyšet jako mlaďoch? Něco, co by ti ušetřilo čas, nervy nebo zbytečné chyby? Ta jedna věta, ta jedna rada?
2: Všecko zlý je k něčemu dobrý. To jsme si s kapelou jako ověřili a vyzkoušeli mockrát a někdy, když jsme si mysleli, že nás potkalo nějaký jako hrozný neštěstí v tom, že něco nevyšlo s kapelou, tak se pak třeba později ukázalo ještě, že tak vlastně to tehdy bylo.
1: Vy už jste s kapelou Opět a Radeček hudební matadoři i našeho vysílání, ale hudba se za poslední roky změnila. Dnes tady máme i internetové streamy, sociální sítě. Dá se podle tebe muzikou v 21. století pořád normálně uživit a co případně musí muzikant dělat teď jinak než dřív?
2: Je to obrovský rozdíl, jako vlastně nejde jenom nahrávání písniček a skládání, ale je tam přesně ta péče o sociální sítě, o vůbec o tu image, o PR, pak jsou tam věci, jako člověk musí zajišťovat vůbec, jako aby ty koncerty fungovaly, techniku, dopravu, celý tým. Nám to trvalo hrozně dlouho, než vlastně jsme vůbec, trošku se nám začalo dařit a dokonce fakt jsme jako ze začátku jezdili po soutěži, když si nás třeba zavolali po soutěži porotci a řekli, že s náma potřebují mluvit, tak my jsme si mysleli, že nás

0: jako jak pochválit nebo nám něčem poradit. Oni nás jako přemlouvali, ať s kapelou skončíme, že se to nedá poslouchat. No a my jsme stejně prostě druhý den šli a zase začali prostě zkoušet a hrát a tak, takže...
1: Tak to vidíš, a ti stejní lidé, kteří vám možná tehdy by třeba i dali peníze za to, abyste přestali hrát, teďka platí za vaše koncerty a hudbou se ve vašem případě dá uživit. Teď probíhají opět registrace do dalšího ročníku soutěže Radio Talent. Devátý ročník rozdělí mezi naše posluchače, mezi umělce ceny za 400 tisíc korun a mladí hudebníci do 30 let s vlastní tvorbou se mohou hlásit až do konce května. Co by si jim vzkázal? Co by si vzkázal lidem, kteří třeba teď doma sedí s kytarou, píšou vlastní songy nebo míchají něco na DJském pultu, ale pořád váhají, jestli do toho mají jít do Radio Talentu?
0: Určitě je to skvělá soutěž, která něco těm kapelám a interpretům může nabídnout, jo. Ta šance tam je, prostě úspěch může každý. Myslím, že je to hrozně fajn, jako vlastně v rámci toho Radio Talentu se pak těm kapelám natočí třeba single profesionální zadarmo, jo, což jako pomůže. Je to fakt jako nádherný pocit, když prostě někde jdete a slyšíte z rádia svoji vlastní písničku, kterou jste složili někde doma. Je to fakt jako přeju to každému takový pocit a určitě to stojí za to Radio Talent zkusit.
1: Doplníme, že zájemci o účast v devátém ročníku soutěže Radio Talent můžou své přihlášky posílat prostřednictvím online formuláře na webu radiotalent.cz nejpozději do 31. května. Dnes s námi Ondra Polák z Radečku Radio Talent. Děkujeme za tvůj čas, ahoj.
0: Ahoj, čau, všichni zdravím.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Radio Haná. Poslouchejte.
3: To byly velký originálky tady tohle.
2: Vzpomínejte.
4: Pro tuhle skvělou komedii máme doma odjakživa slabost.
2: Bavte se.
5: Dcera strašně tamagoči chtěla.
2: A typujte jeden konkrétní rok.
6: Na ty si vzpomínám moc dobře.
2: Nejlepší vzpomínky a hitparádové pecky z jednoho roku slyšíte v Procházce pamětí. Vracíme vaše vzpomínky. Každé všední dopoledne od 9 na Rádiu Haná.
6: Na to nezapomenu.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, dopřejte si zaslouženou odměnu, být si v klidu, nic vám neuteče. Blíženci, ke svému vnitřnímu já zkuste být víc empatičtí. Raci, umíte se bavit a smát, vždy a všude. Lvi, během volna se ponořte do svých myšlenek. Pany, je super, když se někomu můžete vypovídat. Váhy, o tomto víkendu se hlavně snažte potěšit rodinku. Štíři, polehávat můžete na gauči nebo taky u vody. Střelci, vy se možná dozvíte spoustu drbů. Kozorozi, ve zdravém těle, zdravý duch, to je váš cíl. Vodnáři, buďte sami sebou a užívejte si to. A co my ryby, dáme pauzu a přehodnotíme naše priority.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Dobré ráno, Nahané. Dobré ráno.

seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je

0: dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hana.
2: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
1: Rádio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku. Soutěž Radio Talent 2026 právě startuje.
2: Hraj o promo za 400 000 korun. Nahraj vlastní single pod vedením kapely Oběd a Hradeček a získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
2: Radio Talent, tvoje cesta do éteru.
3: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.

0: počasí.
1: Před námi je letní víkend. V sobotu budou teploty šplhat až na 25 stupňů Celsia. V neděli někde naměříme i tropickou třicítku. Přitom se obvyklá maxima v této roční době pohybují většinou kolem 21 nebo 22 stupňů. Převážně také počítejte se slunečním počasím. Čekáme polojasno až jasno.
0: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Hitové novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana.

0: Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hana. Tady je Rádio Hana.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Radio Hana. Olomouc, Boskovice, Blansko.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Dneska splavíme zlatonosnou Oskavo. Hledat prameně má v sobě dětský dávko mystike. Dumat nad tím, odkáď se statisíce či milióne let ta voda furt bere, je asi bezpředmětný. Ale boďme za to rádi. Pokaváť verazíme od soutoko Oskave s Moravou před Olmikem proti Prodo, je to k samotnímu prameňo 50 kilásku a pár kroků navíc. Vetíká 831 metrů nad mořem v Hanušovické vrchovině kousek pod Skřítkem. Pomenování má starogermánské původ od slova Askaha, což značilo jasanové les. A jasané toť rusto dovčel. Véletem kolem Oskave si můžete aj něco převadělat. Oškelti toť režovale zlato a má se za to, že jejich mince nalezený po střední Moravě bele právě z něho. K prameňo Oskave se můžete vedat třeba po modré až scholené.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já,
4: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
6: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
7: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
8: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Hudební kariéra nezačíná ve vyprodané hale, ale často v garáži, zkušebně nebo třeba i v dětském pokoji. A právě mladým talentům pomáhá další už 9. ročník soutěže Radio Talent. Hostem v našem vysílání je člověk, který si hudební cestu už vyšlapal s kapelou Opět a Radeček. A dnes patří mezi známá jména české scény. Ondra Polák v našem vysílání. Ahoj.
2: Čau Lukáši, zdravím všechny posluchače i tebe.
1: Je tady další ročník Radio Talentu. Ondro, když se vrátíš úplně na začátek vaší kariéry, co vám tehdy pomohlo úplně nejvíc?
2: No, nám pomohlo to, že jsme se nenechali odradit a nenechali jsme prostě všechny ty neúspěchy jsme dokázali zvládnout a pořád jsme věřili tomu, co děláme a prostě nenechali jsme se odradit.
1: Což mě přivádí na otázku, existuje jedna rada, kterou bys tehdy sám potřeboval slyšet jako mlaďoch? Něco, co by ti ušetřilo čas, nervy nebo zbytečné chyby? Ta jedna věta, ta jedna rada?
2: Všecko zlý je k něčemu dobrý. To jsme si s kapelou jako ověřili a vyzkoušeli mockrát a někdy, když jsme si mysleli, že nás potkalo nějaký jako hrozný neštěstí v tom, že něco nevyšlo s kapelou, tak se pak třeba později ukázalo ještě, že tak vlastně to tehdy bylo.
1: Vy už jste s kapelou Opět a Radeček hudební matadoři i našeho vysílání, ale hudba se za poslední roky změnila. Dnes tady máme i internetové streamy, sociální sítě. Dá se podle tebe muzikou v 21. století pořád normálně uživit a co případně musí muzikant dělat teď jinak než dřív?
2: Je to obrovský rozdíl, jako vlastně nejde jenom nahrávání písniček a skládání, ale je tam přesně ta péče o sociální sítě, o vůbec o tu image, o PR, pak jsou tam věci, jako člověk musí zajišťovat vůbec, jako aby ty koncerty fungovaly, techniku, dopravu, celý tým. Nám to trvalo hrozně dlouho, než vlastně jsme vůbec, trošku se nám začalo dařit a dokonce fakt jsme jako ze začátku jezdili po soutěžích, když si nás třeba zavolali po soutěži porotci a řekli, že s náma potřebují mluvit, tak my jsme si mysleli, že nás jako nějak pochválit nebo nám něčem poradit. Oni nás jako přemlouvali, ať s kapelou skončíme, že se to nedá poslouchat. No a my jsme stejně prostě na druhý den šli a zase začali prostě zkoušet a hrát a tak, takže...
1: Tak to vidíš, a ti stejní lidé, kteří vám možná tehdy by třeba i dali peníze za to, abyste přestali hrát, teďka platí za vaše koncerty a hudbou se ve vašem případě dá uživit. Teď probíhají opět registrace do dalšího ročníku soutěže Radio Talent. 9. ročník rozdělí mezi naše posluchače, mezi umělce ceny za 400 tisíc korun a mladí hudebníci do 30 let s vlastní tvorbou se mohou hlásit až do konce května. Co by si jim vzkázal? Co by si vzkázal lidem, kteří třeba teď doma sedí s kytarou, píšou vlastní songy nebo míchají něco na DJském pultu, ale pořád váhají, jestli do toho mají jít do Radio Talentu?
2: Tak určitě je to skvělá soutěž, která něco těm kapelám a interpretům může nabídnout, jo. Ta šance tam je, prostě úspěch může každý. Myslím, že je to hrozně fajn, jako vlastně v rámci toho Radio Talentu se pak těm kapelám natočí třeba single profesionální zadarmo, jo, což jako pomůže. Je to fakt jako nádherný pocit, když prostě někde jdete a slyšíte z rádia svoji vlastní písničku, kterou jste složili někde doma. Je to fakt jako přeju to každému takový pocit a určitě to stojí za to Radio Talent zkusit.
1: Doplníme, že zájemci o účast v 9. ročníku soutěže Radio Talent můžou své přihlášky posílat prostřednictvím online formuláře na webu radiotalent.cz nejpozději do 31. května. Dnes s námi Ondra Polák z Radio Talent, děkujeme za tvůj čas, ahoj.
2: Ahoj, čau, všichni zdravím.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
8: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6. 6. 2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum z Rom-

0: Jirka Růžek, Zvítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Ráno nahané.

luxusní víkend, ani ne tak jarní, jako už skoro letní. Jenom si to vemte, dneska 25, zítra možná i 30, k tomu krásně azuro, sluníčko, no prostě značka ideál. Na Hané si taky hrajeme ten nejlepší hudební výběr, i po 7. hodině. Hit za

0: nebo bude hodně veselá akva. Pokud už vstáváte, tak my vás samozřejmě zdravíme, vy naše hraní ptáčata. Přejeme pohodovou sobotu a nahané frčíme dál, jsou to zprávy.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Jdeme na další zprávy. Jak se v historii proměnily olomoucké kašny, to ukazuje nový díl seriálu webu Report.cz Olomouc v čase. Na historických fotkách porovnává kašny v centru města. Jak moc se místa změnila, to najdete na webu Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Řidiči na dálnici D46 ve směru od Prostějova na Vyškov počítejme s omezeními. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že tu dělníci asfaltují. Hotovo bude cirka za 3 týdny. Mohou tu vznikat kolony. Stodola vzplála v Hinčině na Šumpersku. Hasiči u požáru zasahovali v noci na pátek. Živel pokořili.
4: Po příjezdu jednotek byla střecha objektu již zasažena plameny. Za pomocí tříce proudů se podařilo požár lokalizovat a zabránit jeho dalšímu šíření. Hasiči zasahovali v dýchací technice. Následně jednotky prováděly rozebírání střešních konstrukcí a dohašování skrytých ohnisek. Celá událost se obešla bez zranění osob. Odhadovaná výše škody činí 350 tisíc korun a příčina vzniku je momentálně v šetření.
3: Popisuje zásah za hasiče Olomouckého kraje Petr Běhal. Jak vylepšit Šumperk? Obyvatelé si vybrali 2 vítězné projekty ve sdíleném rozpočtu Tvoříme Šumperk 2026. Město z podnětu vybuduje rodinnou zónu u baseballového hřiště a nové osvětlení sportoviště u základní školy Sluneční.
1: Mistrovství světa v hokeji.
3: Derby Česko-Slovensko na mistrovství světa v hokeji. Atraktivní střet je na šampionátu ve švýcarském Friburgu na programu v sobotu od 16:20. Čeští hokejisté se utkají ve skupině B se Slováky v přímém střetu o 2. místo v tabulce.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled
2: i o víkendu.
1: Počasí.
5: Před námi je letní víkend. V sobotu budou teploty šplhat až na 25 stupňů Celsia. V neděli někde naměříme i tropickou 30. Přitom se obvyklá maxima v této roční době pohybují většinou kolem 21 nebo 22 stupňů. Převážně také počítejte se slunečním počasím. Čekáme polojasno až jasno.
1: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: sobotní pohoda. Před námi celý víkend, to je prostě nádhera. Tak otevřeme okna, cítíme ten čerstvý ranní vzduch a ke snídani samozřejmě ladíme rádio. Hana, díky moc. Dneska to bude venku stát za to, tak určitě nebudeme sedět doma. My vás na Hané vezmeme třeba na Chili Fest nebo taky na motorky. O 7:30 vyrazíme společně za zábavou a teď už tady pro vás máme taky naše květinové horoskopy.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
0: Berani, dopřejte si zaslouženou odměnu, být si v klidu, nic vám neuteče. Blíženci, ke svému vnitřnímu já zkuste být víc empatičtí. Radci, umíte se bavit a smát, vždy a všude. Lvi, během volna se ponořte do svých myšlenek. Pany, je super, když se někomu můžete vypovídat. Váhy, o tomto víkendu se hlavně snažte potěšit rodinku. Štíři, polehávat můžete na gauči nebo taky u vody. Střelci, vy se možná dozvíte spoustu drbů. Kozorozi, ve zdravém těle, zdravý duch, to je váš cíl. Vodnáři, buďte sami sebou a užívejte si to. A co my ryby, dáme pauzu a přehodnotíme naše priority.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

Dua Lipa s Eltonem Johnem, tak to je záruka, že tady opravdu hrajeme jen ten nejlepší hudební výběr. Tohle je vaše Rádio Hana a je tady víkend, spousta akcí. Otázka zní, co budete dělat, kam se chystáte, už teď nám píšete na náš rádiový Facebook. No a my tady pro vás máme taky tipy, opravdu je z čeho vybírat. Třeba dneska začíná výstava masožravek na olomoucké Flóře ve Sklenicích. Jo, tak tam bude ještě větší hit než venku. Jinak provětrat se můžem na olomouckých Poděbradech. Pro milovníky pálivých chutí tady budeme mít

0: z Dubu směr Věrovany. A zdravíme taky do Troubaric, kde se zrovna dneska koná čokoládový jarmark, takže čokoláda tady poteče proudem. Tak co, vyrazíte s námi?
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit o víkendu.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
0: Pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: V sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota 23. května ve 14 hodin.
2: Rádio Hana.

0: je tady sobota, my jsme taky vaše hokejové rádio, protože společně vyrážíme i na mistrovství světa do Švýcarska. No a pokud byste si tady chtěli dát třeba na hokeji pivko a párek, tak si nachystejte zhruba tak 400. Je to tak?
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
0: Možná se ještě chystáte na hokejové mistrovství světa přímo do Švýcarska. Příští týden na Norsko, na Kanadu, na vyřazovací zápasy a souboje o medaile. Tak šťastnou cestu a prachy sebou. Nebo plaťte kartou, to aspoň tolik nebolí, pocitově. Pro vaši představu, pivko na zimáku stojí zhruba 180 korun, klobása nebo párek v rohlíku 210. A hlavně na hokej do Švýcarska vyrazte s předstihem. Už více než hodinu před zápasem se fanzona začíná rychle plnit. U stánků se tvoří fronty, do toho hraje hlasitá hudba, tančí se a zpívá. A české fanoušky je rozhodně slyšet.

0: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
1: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
0: Rádio Hana. Nejlepší.

0: Posloucháte Hanou a o tomto víkendu jsou možná jenom dvě možnosti, že budete vyloženě hledat sluníčko, anebo budete vyloženě hledat stín. Ať tak nebo tak, dál vám k tomu hraje Hana a ten nejlepší hudební výběr i po 8 hodině.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Bude třeba Luis Capaldi. Dáme taky bondovku Zlaté oko s Tinou Turner. A nebo Čina

0: bude 8 hodin.
1: Hezké ráno.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Začínají zprávy. Vánoční trhy v Olomouci letos na jistotu. Uspořádá je společnost Kulturní Olomouc, která je organizuje přes 15 let. Radnice jí zakázku zadala napřímo poté, co zrušila tendr na pětileté pořadatelství kvůli námitkám jednoho z účastníků.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Po loňském útlumu se v Olomouckém kraji opět rozjíždí stavba bydlení. V prvním čtvrtletí začala stavba 479 nových bytů, což je meziročně asi o 70% víc. Pro rodiny i jednotlivce je to naděje na mnohem větší výběr na trhu.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Boj s hlukem zde jedničky u Přerova. Přerovská radnice a Olomoucký kraj vloží miliony korun do odhlučnění dálnice D1 v Dluhonicích. Měření sice překročení limitů neprokázalo, ale město přijímá reakce obyvatel v místě a chce jim ulevit. Hluk se šíří hlavně z mostních závěrů nového úseku dálnice. Odvede ho speciální technologie, takzvaný rukáv, představuje podle vedení Přerova nejrychlejší možné řešení dlouhodobých stížností místních obyvatel, píše ČTK.
0: Sport.
2: Pojďme si zrekapitulovat, jak se zatím daří naší reprezentaci na hokejovém mistrovství světa. Na kontě máme 3 výhry a 1 prohru a další soupeři ve skupině nás ještě čekají. V pondělí je to Norsko, v úterý Kanada. Už se taky těšíme na dnešní hokej Česko versus Slovensko od 16:20. Budeme fandit.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude, víme, že o tomto víkendu už to může být na opalovačku. Sluníčko se totiž rozhodlo, že bude svítit velmi poctivě. Jinak dneska se mají teploty na Moravě pohybovat kolem letní 25 a neděle už to místy vytáhne až na tropických 30 stupňů. A my tudíž vytáhneme opalovací krém, pokrývku hlavy, sluneční brýle a hlavně láhev s vodou a o tomto víkendu dodržujeme pitný režim.
4: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, co se děje v Olomouci, konkrétně na Černovírské právě dneska probíhá asfaltování po výkopu, což se dotýká i provozu MHD. Kvůli opravám je omezení taky v ulici na Vozovce a výhledově na Dělnické bude úplná uzavírka teď od pondělí 25. května až do druhé poloviny června. Jinak pracuje se taky na dálnici D46 a to konkrétně mezi 7. a 9. kilometrem v úseku Pustí Měř Drysice. Provoz je tady veden v režimu 1+1. Kdyby něco, z Drysic můžeme najet na dálnici na exitu v Brodku u Prostějova. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně.
1: Rádio.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: No Name zpívají o životě a dneska je to na Hané o sobotě.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Tak je tady sobota, 23. května. Svátek má dneska každý Vladimír a taky Vladimíra. Na dnešek připadá i světový den želv. Jinak narozeniny dneska slaví hudebník Felix Slováček, herec Marek Lambora a komik Milan Pitkin, kterého známe například z 90. Chunder Country Show. Možná taky slavíte, tak všechno nejlepší a užijte si sobotu, protože o tom to je.
2: A o tom to je.
1: Rádio Haná, kalendárium.

poslední zápas sezóny s Karvinou, je to zadarmo. Utkání začíná ve 2 odpoledne, ale fanzona u Androva stadionu bude fungovat už od 12 a bude tu s vámi i Rádio Hana. Šmoulí den máme dneska na hrubé vodě, děti tady budou zachraňovat šmoulinku, kterou zajal zlý Gargamel od 11 do 16.

0: S námi víte, kam vyrazit.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.
4: Zubrstras, síla ohně, vůně kouře, šťavnaté maso, rozpálený grill. Doraž se svojí smečkou na grilovací workshop. Na oheň hodíme celýho bejka a zalejem to pivem. Zažij nový koncept festivalu Zubrstras 6. června v pivovaru Zubr.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Givek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Givek se o vše postará. Givek s někým I a dvojitým B.cz.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
8: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.

0: zastavujeme, jedeme dál, za chvilku je tu Taylor Swift nebo Mrajce Fred. Je skoro 8:45, pořád je tu sobota, naprosto luxusní a úžasná. Všechny vás zdraví Rádio Hana a zveme taky na maso žravky, kdy kde co, dozvíme se právě teď.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Na našem rádiu začínáme další reklamní rozhovor, který vás opět zaujme. Jak jinak, jenom pozor, ať se nechytíte do pasti. Olomoucké výstaviště Flora nás láká na další výstavu. Od tohoto víkendu živé pasti čekají nás fascinující masožravé rostliny, exotika i příběhy. Na telefonu s námi ve vysílání Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím posluchačů rádia.
2: Moniko, živé pasti zní to skoro jako nějaký dobrodružný film. Na co letos výstava návštěvníky nejvíc láká?
3: Tak tohto roční 7. ročník láká všetkým na stovky mesožravých rastlín z celého sveta a hlavnú tému výstavy budú kvitnúce tučnice rodu Pinkuila zo Strednej Ameriky. Takže návštevníci naozaj budú mať možnosť vidieť spôsob lovu toho drobného hmyzu pomocou letkavých listov, takže naozaj veľa zaujímavých vecí.
2: Jaké další raritní nebo obří exempláře uvidíme?
3: Budú tu viac než 35-ročné vzrastle zbierkové exempláre, mesožravé rastliny vyššie než 1 meter, ale aj liany, ktoré dokážu stráviť aj veľkú myš. A nebudú chýbať ani rastliny rastúce u nás v Českej republike.
2: Došetli sme sa, že součástí expozice živých pastí budú i fotografie z cest autorů výstavy, tak kam nás zavedou, co uvidíme?
3: Tak fotografie pochádzajú z expedície do Kambodže, počas ktorej autori výstavy navštívili unikátne lokality s výskytom mesožravých rastlín a tak uvidia prírodzené biotopy tých rastlín v tropických mokradiach, horských lesoch, v oblastiach takmer takej nedotknutej prírody.
2: Ale samozrejme tá výstava nebude jenom o koukání na rostliny. Jaký doprovodný program ste si letos pro deti, pro dospieláky pripravili?
3: Tak pripravené sú komentované prehliadky pre školy, ale aj špeciálne večerné komentované prehliadky na sviedených expozícií s autormi výstavy a tie sa uskutočnia 23. kvietna a 6. června. A počas celej výstavy bude prebiehať aj predaj tých mesožravých rastlín a poradňa zameraná na ich pestovanie.
2: Poďme si to tedy zhrnúť. Výstaviště Flora Olomouc, výstava živé pasti. Kdy a kde presne to probiehne? Jak dlouho to potrvá?
3: Takže výstava už začína tento víkend a bude prebiehať až do 7. června. Takže viac informácií si návštevníci nájdu na stránkach výstavište Flora Olomouc.
2: Monika Tomašovičová z výstavište Flora Olomouc, výstava živé pasky. Ďakujeme za pozvání.
3: Ďakujem, na shledanou.
2: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme za dalšími hity.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: Zvuky a vůně, Sakai Klub, tady u nás na Hané. Sobotní sluníčko zatím svítí tak akorát, ale připravte se na to, že odpoledne to docela rozpálí. Po 9. hodině tady u nás na Hané.
1: Hit

0: 8.56 je aktuální čas a my na Hané jedeme dál.
1: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Pojďme na to. Brzy budou jahody, počátkem června odstartují u Olomouce oblíbené samosběry jahod, které i přes jarní mrazy nabídnou rekordní výměry. Ve Skrbeni bude 9 hektarů jahodníků a v Nedvězí 7, píše o tom olomoucký deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Obnova ptačí voliéry z 19. století v Podzámecké zahradě v Kroměříži je hotová. Je součástí Pavího dvora. Olomoucké arcibiskupství se zahradě postupně snaží vrátit podobu z konce 19. století.
4: Voliéra vznikla pravděpodobně v 60. letech 19. století. Souběžně byla postavena s takovou renovací a změnou toho venkovního hávu Pavího dvora arcibiskupskými architekty z arcibiskupského stavebního úřadu, pana Kybasta a pana Králíčka. Současní obyvatelé, ty, které jsme tam teď vypustili, jsou zlatí a stříbrní bažanti.
3: Doplnila Šárka Brantalová z olomouckého arcibiskupství. Méně stresu pro děti ve Vyškovské nemocnici. Ta slavnostně otevřela zcela zrekonstruované dětské oddělení z 10 pokoji a 18 lůžky. Je tu nové moderní prostředí, které má malým pacientům přinést duševní pohodu.
1: Sport.
3: Jak už od nás víte, útočník olomoucké Sigmy Jan Kliment musel předčasně ukončit sezónu. Tento týden podstoupil zákrok, při kterém mu byla vyoperována z levé nohy destička, která mu zpevňovala kost po vážném zranění z minulé sezóny. Kliment tak přijde o účast na fotbalovém šampionátu. Připomínáme, že figuroval v širší nominaci.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Na Moravě dál většinou polojasno nebo skoro jasno a teploty dnes nejčastěji kolem 25 stupňů. A stále platí, že v neděli to ještě povyskočí. Zítra tam místy cinkne i tropická třicítka. Pokud plánujete výlet do přírody nebo jenom procházku v parku, tak se raději pošplíchejte repelentem. Aktivita klíšťat je o tomto víkendu skoro všude na stupni 5, což znamená mimořádně vysoké riziko. Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme, že v Olomouci pokračuje rekonstrukce na tabuláku na ulici Stupkova. To omezení tady platí pro osobní dopravu i pro MHD a trvá to až do srpna. A taky pozor na rychlost. Stacionární radary nám 50 hlídají v Olomouci na Přerovské, Okružní anebo na Slavonínské a taky ve Štrmberku na Jivavské, na Přerovsku v Lískách anebo v Holešově na Partizánské. Tak šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: A mimochodem, teď aktuálně máme hlášenou také policejní hlídku na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova.
1: Víkend společně!

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Posloucháte Rádio Hana.

Možná, že plánujete nějaký ten víkendový grill, víkendový chill, tak venku panuje celkem ideální teplota na to, abychom si užili nějakou tu grilovačku na zahrádce, k tomu vychlazený drink, kamarádi, přátelé a samozřejmě rádio Hana, které vám hraje ten nejlepší hudební výběr. Tak necháme to na vás, samozřejmě jsme tu pro vás od rána až do noci a o 9:30 vám přineseme další tipy, jak si tu sobotu dneska můžeme užít.

Jsme na té správné vlně, zdravíme všechny, tohle je Rádio Hana. Je přesně 9:30, přátelé, tak oficiálně Den dětí je až 1. června, ale vlastně my ho můžeme oslavit někde už o tomto víkendu. Dětský den v července na fotbalovém hřišti v Novém Malíně na Šumpersku, tady budou i koně a pejskové. V Pavlovicích u Přerova to bude rovnou festival skákacích hradů a v Kroměříži je dneska dětský den na Bagráku, to znamená, že zábava bude u vody i na vodě, budou tady dokonce i dračí lodě. A my ještě na Hané připomínáme jednu naši charitativní akci. Dneska se po roce potkáme v Jedlí na Šumpersku. Proběhne tady tradiční kácení máje. Připravené

0: jedlí na Šumpersku.
1: Rádio Haná. Rádio, které pomáhá.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Editions helma Lewis Hamilton ze Scuderia Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Zubr sraz. Troufneš si přetlačit zubra? Rozdáš si to s jiným v páce? Neuhneš soupeři pohledem? A nebo chceš zažít ledové peklo? Pokud jo, tak vezmi smečku a doražte do Zubr Arény. Zažij nový koncept festivalu Zubr sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
4: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
5: V sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota 23. května ve 14 hodin.
6: Těšíte se na sezónu?

0: Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Rádio Hana.

0: Je skoro 9:45, užíváme si dál sobotu. Tady u nás hrajeme si nejlepší hudební výběr. Za chvilku je tu Eros Ramazzotti a nebo Anaka. No a na další parádní výlet tady u nás na Hané nás jako každý víkend berou naši furtovníci.
1: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
2: V Terezkým údolí mezi Laškovým a náměštěm na Hané jsme až kde sebele. Dneska to ale nebude pohodlný špacír po vonavých hloukách. Hned nad vstupem do údolí od Laškova je kopec Rmis. Má sice necelých 370 metrů, ale proti okolí je to přece jenom kousek do vrško. Jako strategický místo ho až vyhodnotili i naši prapředci, po kterých se toť našle pozůstatky z doby kamenné, někde 4000 let před Kristem. Do dneška tam narazíte na zbytky opevnění, který je nejstarší odkrytou kamennou hradbou ve střední Evropě. V pravěku to bylo obchodní a společenský centrum pro široký okolí a podle nálezu se tam žilo ještě ve středověku. Ve Štrachace na Rmis sice nějakou kapko po to stojí, ale místo s takovou historií nende minout.
1: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácky čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
6: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
7: Firma Havelka, uhelné skaly, dobrý den.
8: Mamca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
7: Jak jako na podzim? Pane... Uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
9: No to bych to pěkně zvoral.
8: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
10: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
11: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
12: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
11: Kaufland.
1: Rádio Haná.
13: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: užíváme si víkend. Je tady sobota, po 10. hodině už taky mrkneme na vaše pozdravy a vzkazy, které máme na Facebooku, a že jich tam pěkná hromada. A po 10. hodině
1: hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude třeba Mekyš Birka.
2: Vím, že máš správný lien.
0: Taky Hathaway. A nebo DJ Cyril. 9.57, to je aktuální čas a my samozřejmě nahané jedem dál.
3: Bude 10 hodin.
1: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Jste na té správné vlně, s námi máte přehled.
3: Olomouc aktuálně.
4: Blíží se Moravské divadelní léto. Od 14. do 26. června nabídne neopakovatelné zážitky v prostorách letního kina Olomouc. Kompletní program nabízí kromě Moravského divadla taky web letňák-olomouc.cz. Budou na severu Olomoucka nové větrníky, dvě nové větrné elektrárny s výškou do 200 metrů a s výkonem až 9 MW mají vyrůst u Horní Loděnice. Projekt ČEZu a skupiny Úsovsko je nyní v procesu posuzování vlivu na životní prostředí.
3: Místní rádio, místní zprávy.
4: Městská policie Šumperk mění systém hlídkové činnosti, chce víc cílených a efektivních kontrol v problémových lokalitách. Jak informuje starosta Mirek Adámek, klíčovou změnou je fungování polomotorizované hlídky, která na riziková místa může jezdit častěji, ať už je to v parku nebo na sídlišti. Další informace najdeme na webu šumperk.cz.
3: Sport.
4: Legendární finský jezdec Formule 1 a poslední mistr světa s monopostem Ferrari Kimi Raikkonen tráví tento víkend na severu Moravy. Potkat ho můžeme v motokárovém areálu Steel Ring v Třinci. Doprovází tady svého 10letého syna Robina, který v motokárách závodí.
3: Rádio Hana. S námi máte přehled
1: i v sobotu.
3: Počasí.
0: Pranostika říká, když je máj, běž od pece dál. Tak to docela sedí, víme, jak bude, víme, že tady máme celkem vedro a hic. Dneska na Olomoucku i jinde je to nejčastěji kolem letních 25 stupňů na sluníčku. To může být i víc. A stále platí, že v neděli se místy dočkáme i tropické třicítky. A teploty mají být poměrně vysoko taky po víkendu, v pondělí a v úterý.
5: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
3: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci dál pokračuje částečné omezení v centru na Ostružnické, kde se opravují chodníky, a taky pozor na rychlost. Třicítku v Olomouci musíme dodržovat na Svornosti, na Kmochově nebo na Krapkově. Jinak stále platím, že kvůli stavebním pracem je zavřená silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi a v Prostějově pokračuje uzavírka na Vřesové. Až do konce července jezdí se tu okolo po místních komunikacích. Tak hlavně šťastnou cestu.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Teď aktuálně máme ještě hlášenou policejní hlídku v Olomouci na Masarykově třídě a nebo na Olomoucku na silnici Kožušany Blatec.
1: Rádio Hana
3: a Jukebox.
1: Rádio.
3: Nejlepší hudební výběr.

Na Hané milujeme ten nejlepší hudební výběr, hrajeme si ho samozřejmě taky o víkendu, společně si užíváme sobotní pohodu, možná jedete na výlet, možná máte nějaké jiné plány, jsem s nimi, protože my to samozřejmě řešíme taky na našem rádiovém Facebooku, co děláte a jak se máte. Dropek Drobeček hlásí, že je zatím teda v poloze ležícího střelce a z postele se mu moc nechce, nicméně Drobek má jasný plán, pozdní snídaně, kafe, zahrádka, grilování a k tomu rádiovém

0: větu, která je na výletě, dneska vyrazila z vnoučaty do zoo na kopečku. Posíláme další muziku a těšíme se taky na další vzkazy a pozdravy.
1: Tohle je Rádio Hana.

na Hane Hathaway, What is Love, vracíme zpátky 90. Máme pro vás ten nejlepší hudební výběr i nejlepší tipy, kam můžeme spolu vyrazit. Mrkneme za chvilku na náš rádiový Facebook a zjistíme, že dneska si můžeme dát luxusní fotbal, vyrazíme i na kola a na motorky. Tak poslouchejte dál.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.

0: seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Výstava Živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
10: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
11: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
10: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
11: To si piš.
10: Teda Franto, to běžím říct holkám.
11: No, to běž.
12: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
13: Rádio Hana
14: a Jukebox.

YouTube to vidí naprosto jasně, je to beautiful day, je tady prostě překrásný den. Moc hezká sobota, nahané jedeme dál v našem víkendovém juboxu. Zkazy z našeho Facebooku jsou tady, máme i sportovní nadšence mezi posluchači. Žanet Procházková, dneska jasný směr, jde fandit na Sigmu.

0: také vzpomínka na Whitney Houston.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.
2: Should stay.

0: dneska splněno, protože zahrádka je uklizená, bazén je napuštěný, takže zasloužený relax. A z rádia posíláme další song, je tady Chris DeBerg.
1: Rádio Hana
2: a Jukebox.

0: Hané, frčíme dál, za chvilku je tu třeba taky Olga Lounová, za okamžik taky v našem víkendovém juboxu další pozdravy a vzkazy. Budou mimochodem i fotbalové a hokejové, těšte se.
1: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění. Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info. Servírujeme pořádnou dávku hokeje každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.

0: Napište hned na redakce @akcezabava.cz.
1: Festivalech.
2: Radio Talent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
1: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
3: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
4: Tady je Radio

0: Ještě, že je ten den tak dlouhý. Jirka, tak ten má nejdřív namířeno do Slatinic, odpoledne potom půjde fandit Olomouci na Sigmu. A Filip, náš posluchač, to má taky půl na půl. Nejdřív práce, sekání trávy, ale odpoledne to jistí hokej, takže budeme určitě fandit Česko versus Slovensko. Stejně jako Filip to má třeba posluchač Lukáš, Jirka nebo Helča Helenka.
1: Rádio Hana.

0: To je aktuální čas, zprávy, počasí, doprava, máme všechno.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: S námi víte, co se děje. Jsou tu zprávy.
1: Olomoucko aktuálně.
3: Kino ve Štěpánově bude dočasně uzavřené. Důvodem jsou nezbytné opravy zdejší budovy. Do konce května se vše uskuteční podle plánu. Pak budou promítání a vnitřní akce na čas pozastaveny. Opravy začnou v červnu a potrvají několik měsíců. O termínu znovu otevření budeme informovat.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nová rozhledna na Velkém Kosíři je zase o krok blíž. Mikroregion Kosířsko schválil vypracování projektové dokumentace pro novou stavbu. Ta nahradí původní dřevěnou věž z roku 2013, která musela být před necelými 3 lety uzavřena kvůli havarijnímu stavu. Nová konstrukce už bude ocelová, přičemž využije stávající betonovou základnu se zázemím a občerstvením. V Kroměříži zase budeme mít relaxační zónu přímo v centru na Velkém náměstí. A co nás tady od 20. června čeká? Jak píše web Kroměříž.eu, budou to workshopy i program pro děti, anebo si jen dáme drink a budeme tady lenovat.
1: Sport.
4: Sledujeme také české paraatlety na světové Grand Prix ve švýcarském Notvilu. Naše výprava má 7 paraatletů. Uvidíme, jak se jim zadaří. Soutěžit bude i paralympijská vítězka a olomoučanka Eva Kacanu v neděli v poledne v hodu diskem.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Víme, že o tomto víkendu sluníčko svítí od rána do večera. Mimochodem, dneska by se teploty měly pohybovat nejčastěji kolem letní 25. A stále platím, že v neděli to místy vytáhneme až na tropických 30 stupňů. Tohle počasí nás samozřejmě láká, abychom se schladili někde v lese nebo u vody. Ovšem, tady platí i jedno varování. Aktivita klíšťat zůstává na některých místech mimořádně vysoko, takže doporučujeme v přírodě nosit dlouhé kalhoty a používat kvalitní repelent. Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku teď hlásíte v Olomouci na Lascích. Měli by být přímo na Lazecké. Taky na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova a nebo na trase Hablov-Dubany. A kontrolu máme hlášenou i na D1 na exitu Kroměříž Východ.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Rádio Hana.
1: A Jukebox.
2: Rádio
1: Nejlepší hudební výběr.

se na to mrknout. Nám se líbí, jak jste nahané stále aktivní. Naši posluchači ani dneska nelení a makají, třeba i na zahradě, jako Ludmila, která plánuje sekat, upravovat terén, na vzduch sebou bere i svého pejska Lordíčka.

0: pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Posloucháte Rádio Hana.
2: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: poslouchejte, užívejte.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Rádio Hana
4: a Jukebox.

0: Sluníčko svítí, Hana vám hrajem, za chvilku už bude 11:30. Tak přátelé, máme tady další vzkazy a pozdravy z našeho rádiového Facebooku, ať víme, jak se máte a co děláte. Ona je to kolikrát taky práce, práce a zase práce, ano, jsou tady pozdravy i od těch, co dneska prostě musí makat, ať už je to posluchačka Berča, která má pracovní víkend, nebo Nadia, taky hlásí, že tráví sobotu v práci. Dagmar, dneska 12:00 na následné péči a Slávka, tak ta se teprve chystá na noční šichtu od 7 do 7. Holky samozřejmě, ať vám to rychle uteče ve společnosti Rádia Hana, díky moc, že posloucháte a ještě nám píše Aja, že využívá toho krásného počasí a vyráží se provětrat na Slovensko.
1: Rádio Hana. Milujeme víkend.

0: Nahané nás baví i tyhle ty osmdesátky, Unit Mix, nejlepší hudební výběr, sobotní jukebox, další vzkazy a pozdravy z našeho Facebooku. Píše třeba Břetislav, který mimochodem využívá toho, že je krásně, že svítí sluníčko a Břeťa jde štípat dříví na zimu. Tak tomu se říká včasná příprava. Drahoš dneska startuje sekačku a Křoviňák sám říká, že u toho bude mít 100% žízeň, takže odpoledne potom směr oblíbená hospůdka, to je jasná volba. A ještě nám píše Petr, posílá rychlý pozdrav s hashtagem Barcelona Dragon Boat Festival. Aha, takže v Barceloně máme dračí lodě. Tak si to užij, Peťo, a my na Hana jedeme dál.
1: Jsme Rádio Hana.

0: nezapomínáme ani na letošní hokejové mistrovství světa.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
0: Možná se ještě chystáte na hokejové mistrovství světa přímo do Švýcarska příští týden, na Norsko, na Kanadu, na vyřazovací zápasy a souboje o medaile. Tak šťastnou cestu a prachy sebou. Nebo plaťte kartou, to aspoň tolik nebolí, pocitově. Pro vaši představu, pivko na zimáku stojí zhruba 180 korun, klobása nebo párek v rohlíku 210. A hlavně na hokej do Švýcarska vyrazte s předstihem. Už víc než hodinu před zápasem se fanzona začíná rychle plnit. U stánků se tvoří fronty, do toho hraje hlasitá hudba, tančí se a zpívá. A české fanoušky je rozhodně slyšet.

0: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
1: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.

0: Poslouchejte, užívejte. Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Tady je Rádio Hana.

děláte a vy samozřejmě dál průběžně píšete. Takový Karl von Bahnhof píše, my půjdeme s mojí hafulkou z Bělkovic na Pohořany přes lesy a údolí a potom odpoledne hokej s našimi bratry. Večer pak musíme přesadit rajčata a okurky. No, má toho hodně, Karl. Píše taky Marie, Maruška Krňávková, dneska u nás vědlí, máme kácení máje s rádiem Hana, tak to my samozřejmě víme a už se dojedlí moc těšíme. A je tady ještě speciální pozdrav do Horky na Pádlo, je to pro všechny kuchtíky na dnešní Polívkofest, aby se všechno pěkně vydařilo. A já si myslím, že do toho celkem horkého, skoro letního počasí by se hodila i nějaká ta studená polévka. Gazpacho, jestli pak je v nabídce,

Ať už děláte cokoliv, anebo máte jakékoliv plány neodpoledne, myslím, že nakonec se všichni stejně sejdem u toho hokeje, který začíná v 16.20 a budeme fandit Česko proti Slovensku. Ty možnosti samozřejmě jsou na spoustě míst, bude takové to velké veřejné promítání. Mrknem společně a po 12. hodině tady u nás

0: Začínají zprávy. Vánoční trhy v Olomouci letos na jistotu uspořádá je společnost Kulturní Olomouc, která je organizuje přes 15 let. Radnice jí zakázku zadala napřímo poté, co zrušila tendr na pětileté pořadatelství kvůli námitkám jednoho z účastníků.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Po loňském útlumu se v Olomouckém kraji opět rozjíždí stavba bydlení. V prvním čtvrtletí začala stavba 479 nových bytů, což je meziročně asi o 70% víc. Pro rodiny i jednotlivce je to naděje na mnohem větší výběr na trhu.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Boj s hlukem z D1 u Přerova. Přerovská radnice a Olomoucký kraj vloží miliony korun do odhlučnění dálnice D1 v Dluhonicích. Měření sice překročení limitu neprokázalo, ale město přijímá reakce obyvatel v místě a chce jim ulevit. Hluk se šíří hlavně z mostních závěrů nového úseku dálnice. Odvede ho speciální technologie, takzvaný rukáv, představuje podle vedení Přerova nejrychlejší možné řešení dlouhodobých stížností místních obyvatel, píše ČTK.
1: Sport.
0: Pojďme si zrekapitulovat, jak se zatím daří naší reprezentaci na hokejovém mistrovství světa. Na kontě máme 3 výhry a 1 prohru a další soupeři ve skupině nás ještě čekají. V pondělí je to Norsko, v úterý Kanada. Už se taky těšíme na dnešní hokej Česko versus Slovensko od 16:20. Budeme fandit.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude, víme, že o tomto víkendu už to může být na opalovačku. Sluníčko se totiž rozhodlo, že bude svítit velmi poctivě. Jinak dneska se mají teploty na Moravě pohybovat kolem letní 25 a neděle už to místy vytáhne až na tropických 30 stupňů. A my tudíž vytáhneme opalovací krém, pokrývku hlavy, sluneční brýle a hlavně láhev s vodou a o tomto víkendu dodržujeme pitný režim.
3: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. jkkamen.cz.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, co se děje v Olomouci, konkrétně na Černovírské právě dneska probíhá asfaltování po výkopu, což se dotýká i provozu MHD. Kvůli opravám je omezení taky v ulici na Vozovce a výhledově na Dělnické bude úplná uzavírka teď od pondělí 25. května až do druhé poloviny června. Jinak pracuje se taky na dálnici D46 a to konkrétně mezi 7. a 9. kilometrem v úseku Pustím Měř Drysice. Provoz je tady veden v režimu 1+1. Kdyby něco, z Drysic můžeme najet na dálnici na exitu v Brodku u Prostějova. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: A ještě tady máme aktuálně hlášenou policejní hlídku na Prostějovsku ve Výšovicích u fotbalového hřiště anebo na D1 na exitu Kojetín.
1: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Technové novinky Rádia Hana. Peníze létají éterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to

0: dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hana.
3: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

0: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.
1: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš nový single Selhání a děkujeme Rádiu Haná, že podporuje naši muziku.

0: Mamsa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
0: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Těšíte se na sezónu?

0: května. Kaufland.
1: Super sraz. Chceš poznat sílu bojovníků MMA? Rozhovory, autogramiáda. A jako bonus si to můžeš rozdat s MMA trenažérem. Vezmi smečku bojovníků a doraž na nový koncept festivalu Zubr sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Tak je tady sobota, 23. května. Svátek má dneska každý Vladimír a taky Vladimíra. Na dnešek připadá i světový den želv. Jinak narozeniny dneska slaví hudebník Felix Slováček, herec Marek Lambora a komik Milan Pitkin, kterého známe například z 90. Chunder Country Show. Možná taky slavíte. Tak všechno nejlepší a užijte si sobotu, protože o tom to je.
2: A o tom to je.
0: Rádio Haná, kalendárium.

0: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách, pojďme na to. Brzy budou jahody, počátkem června odstartují u Olomouce oblíbené samosběry jahod, které i přes jarní mrazy nabídnou rekordní výměry. Ve Skrbeni bude 9 hektarů jahodníků a v Nedvězí 7, píše o tom olomoucký deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Obnova ptačí voliéry z 19. století v Podzámecké zahradě v Kroměříži je hotová. Je součástí Pavího dvora. Olomoucké arcibiskupství se zahradě postupně snaží vrátit podobu z konce 19. století.
2: Voliéra vznikla pravděpodobně v 60. letech 19. století. Souběžně byla postavena s takovou renovací a změnou toho venkovního hávu Pavího dvora arcibiskupskými architekty z arcibiskupského stavebního úřadu pana Kyba a pana Králíčka. Současní obyvatelé, ty, které jsme tam teď vypustili, jsou zlatí a stříbrní bažanti.
0: Doplnila Šárka Brantalová z Olomouckého arcibiskupství. Méně stresu pro děti ve Vyškovské nemocnici. Ta slavnostně otevřela zcela zrekonstruované dětské oddělení z 10 pokoji a 18 lůžky. Je tu nové moderní prostředí, které má malým pacientům přinést duševní pohodu.
1: Sport.
0: Jak už od nás víte, útočník olomoucké Sigmy Jan Kliment musel předčasně ukončit sezónu. Tento týden podstoupil zákrok, při kterém mu byla vyoperována z levé nohy destička, která mu zpevňovala kost po vážném zranění z minulé sezóny. Kliment tak přijde o účast na fotbalovém šampionátu. Připomínáme, že figuroval v širší nominaci.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude. Na Moravě dál většinou polojasno nebo skoro jasno a teploty dnes nejčastěji kolem 25 stupňů. A stále platí, že v neděli to ještě povyskočí. Zítra tam místy cinkne i tropická třicítka. Pokud plánujete výlet do přírody nebo jenom procházku v parku, tak se raději pošplíchejte repelentem. Aktivita klíšťat je o tomto víkendu skoro všude na stupni 5, což znamená mimořádně vysoké riziko. Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme, že v Olomouci pokračuje rekonstrukce na tabuláku na ulici Stupkova. To omezení tady platí pro osobní dopravu i pro MHD a trvá to až do srpna. A taky pozor na rychlost. Stacionární radary nám 50 hlídají v Olomouci na Přerovské, Okružní anebo na Slavonínské a taky ve Štrmbrku na Jivavské, na Přerovsku v Lískách anebo v Holešově na Partizánské. Tak šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Radio. Nejlepší hudební výběr.

0: Posloucháte Hanou, venku je pořád moc hezky a my frčíme dál. Hoďte za hlavu všechny povinnosti, nachystejte si nějaký vychlazený drink a užívejte si s námi tenhle ten luxusní skoroletní den. Rádio Hana je tady, aby vám k té sluníčkové pohodě namíchalo taky ten nejlepší hudební výběr. Tak rozhodně poslouchejte dál.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké odpoledne.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.

0: něco, tak Allegro.
1: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
4: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
8: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
9: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
10: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vlastní.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Hudební kariéra nezačíná ve vyprodané hale, ale často v garáži, zkušebně nebo třeba i v dětském pokoji. A právě mladým talentům pomáhá další už 9. ročník soutěže Radio Talent. Hostem v našem vysílání je člověk, který si hudební cestu už vyšlapal s kapelou Opět a Radeček. A dnes patří mezi známá jména české scény, Ondra Polák v našem vysílání. Ahoj.
2: Čau Lukáši, zdravím všechny posluchače, i tebe.
1: Je tady další ročník Radio Talentu. Ondro, když se vrátíš úplně na začátek vaší kariéry, co vám tehdy pomohlo úplně nejvíc?
2: No, nám pomohlo to, že jsme se nenechali odradit a nenechali jsme prostě všechny ty neúspěchy jsme dokázali.

0: dokázali zvládnout a pořád jsme věřili tomu, co děláme a prostě nenechali jsme se odradit.
1: Což mě přivádí na otázku, existuje jedna rada, kterou bys tehdy sám potřeboval slyšet jako mlaďoch? Něco, co by ti ušetřilo čas, nervy nebo zbytečné chyby? Ta jedna věta, ta jedna rada?
0: Všecko zlý je k něčemu dobrý. To jsme si s kapelou jako ověřili a vyzkoušeli moc krát a někdy, když jsme si mysleli, že nás potkalo nějaký jako hrozný neštěstí v tom, že něco nevyšlo s kapelou, tak se pak třeba později ukázalo ještě, že tak vlastně to tehdy bylo.
1: Vy už jste s kapelou Opět a Radeček, hudební matadoři i našeho vysílání, ale hudba se za poslední roky změnila. Dnes tady máme i internetové streamy, sociální sítě. Dá se podle tebe muzikou v 21. století pořád normálně uživit a co případně musí muzikant dělat teď jinak než dřív?
0: Je to obrovský rozdíl, jako vlastně nejde jenom nahrávání písniček a skládání, ale je tam přesně ta péče o sociální sítě, o vůbec o tu image, o PR, pak jsou tam věci, jako člověk musí zajišťovat vůbec, jako aby ty koncerty fungovaly, techniku, dopravu, celý tým. Nám to trvalo hrozně dlouho, než vlastně jsme vůbec, trošku se nám začalo dařit a dokonce fakt jsme jako ze začátku jezdili po soutěžích, když si nás třeba zavolali po soutěži porotci a řekli, že s náma potřebují mluvit, tak my jsme si mysleli, že nás jako nějak pochválit nebo nám něčem poradit. Oni nás jako přemlouvali, ať s kapelou skončíme, že se to nedá poslouchat. No a my jsme stejně prostě na druhý den šli a zase začali prostě zkoušet a hrát a tak, takže...
1: Tak to vidíš, a ti stejní lidé, kteří vám možná tehdy by třeba i dali peníze za to, abyste přestali hrát, teďka platí za vaše koncerty a hudbou se ve vašem případě dá uživit. Teď probíhají opět registrace do dalšího ročníku soutěže Radio Talent. 9. ročník rozdělí mezi naše posluchače, mezi umělce ceny za 400 tisíc korun a mladí hudebníci do 30 let s vlastní tvorbou se mohou hlásit až do konce května. Co by si jim vzkázal? Co by si vzkázal lidem, kteří třeba teď doma sedí s kytarou, píšou vlastní songy nebo míchají něco na DJském pultu, ale pořád váhají, jestli do toho mají jít do Radio Talentu?
0: Tak určitě je to skvělá soutěž, která něco těm kapelám a interpretům může nabídnout, jo. Ta šance tam je, prostě uspět může každý. Myslím, že je to hrozně fajn, jako vlastně v rámci toho Radio Talentu se pak těm kapelám natočí třeba single profesionální zadarmo, jo, což jako pomůže. Je to fakt jako nádherný pocit, když prostě někde jdete a slyšíte z rádia svoji vlastní písničku, kterou jste složili někde doma. Je to fakt jako přeju to každému takový pocit a určitě to stojí za to Radio Talent zkusit.
1: Doplníme, že zájemci o účast v 9. ročníku soutěže Radio Talent můžou své přihlášky posílat prostřednictvím online formuláře na webu radiotalent.cz nejpozději do 31. května. Dnes s námi Ondra Polák z Radečku Radio Talent. Děkujeme za tvůj čas, ahoj.
0: Ahoj, čau, všichni zdravím.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: Jste na té správné vlně, s námi máte přehled.
1: Olomouc aktuálně.
0: Blíží se Moravské divadelní léto. Od 14. do 26. června nabídne neopakovatelné zážitky v prostorách letního kina Olomouc. Kompletní program nabízí kromě Moravského divadla taky web letňák-olomouc.cz. Budou na severu Olomoucka nové větrníky, dvě nové větrné elektrárny s výškou do 200 metrů a s výkonem až 9 MW mají vyrůst u Horní Loděnice. Projekt ČEZu a skupiny Úsovsko je nyní v procesu posuzování vlivu na životní prostředí.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Městská policie Šumperk mění systém hlídkové činnosti, chce víc cílených a efektivních kontrol v problémových lokalitách. Jak informuje starosta Mirek Adámek, klíčovou změnou je fungování polomotorizované hlídky, která na riziková místa může jezdit častěji, ať už je to v parku nebo na sídlišti. Další informace najdeme na webu šumperk.cz.
1: Sport.
0: Legendární finský jezdec Formule 1 a poslední mistr světa s monopostem Ferrari Kimi Räikkönen tráví tento víkend na severu Moravy. Potkat ho můžeme v motokárovém areálu Steel Ring v Třinci. Doprovází tady svého 10letého syna Robina, který v motokárách závodí.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled
2: i o víkendu.
1: Počasí.
3: Pranostika říká, když je máj, běž od pece dál. Tak to docela sedí, víme jak bude, víme, že tady máme celkem vedro a hic. Dneska na Olomoucku i jinde je to nejčastěji kolem letních 25 stupňů na sluníčku. To může být i víc. A stále platí, že v neděli se místy dočkáme i tropické třicítky. A teploty mají být poměrně vysoko taky po víkendu, v pondělí a v úterý.
4: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
1: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci dál pokračuje částečné omezení v centru na Ostružnické, kde se opravují chodníky a taky pozor na rychlost. Třicítku v Olomouci musíme dodržovat na Svornosti, na Kmochově nebo na Krapkově. Jinak stále platí, že kvůli stavebním pracem je zavřená silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi a v Prostějově pokračuje uzavírka na Vřesové. Až do konce července jezdí se tu okolo po místních komunikacích. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně.
5: Rádio
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Posloucháte Rádio Hana.

0: Tohle je vaše víkendové Rádio Hana a možná vás počasí láká k tomu, abyste si zbalili batoh a vyrazili ven. Ať už na kole, anebo pěšky budete objevovat krásy našeho kraje, tak si hlavně nezapomeňte vzít láhev s vodou a nás do sluchátek. S Rádiem Hana vám ta cesta hned bude utíkat o kousek líp.
1: Rádio Hana. Milujeme víkend.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Superstras, Paulie Garant, Dirty Blondies, Kapitán Demo, No Name, Valda Gang. Síla beatu, síla chuti, síla Zubra. Prostě hudba, co má říct. Doraž se smečkou a zažij nový koncept festivalu Zubrsraz. 6. června v pivovaru Zubr.
7: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B, CZ.
1: Rádio Hana.
8: Nejlepší

0: O čem se píše?
1: Tak už víme, co přinesou letošní svátky města. V Olomouci budou komentované prohlídky, písková socha na náměstí i aktivity pro děti. Kompletní program už teď na Olomouc.eu a nebo taky na webu report.cz. Je tu i jedna perlička, která se týká divadelní flóry. Ta má svůj online deník pro naše kamarády na Slovensku, takže děkujeme velmi pěkně. Jinak program o tomto víkendu finišuje a my ho najdeme na www.divadelniflora.cz. A ještě se podíváme do Loštic. Město totiž prodává pozemky pro výstavbu rodinných domů. Jaká je kupní cena pozemku a dokdy se zájemci mohou hlásit? Tak to píše šumperský rej.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Haná. Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
2: Rádio Haná a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku.

0: získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Tady je Rádio Hana.
4: Mám prostě

0: námi víte, co se děje. Jsou tu zprávy.
1: Olomoucko aktuálně.
0: Kino ve Štěpánově bude dočasně uzavřené. Důvodem jsou nezbytné opravy zdejší budovy. Do konce května se vše uskuteční podle plánu. Pak budou promítání a vnitřní akce na čas pozastaveny. Opravy začnou v červnu a potrvají několik měsíců. O termínu znovu otevření budeme informovat.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Nová rozhledna na Velkém Kosíři je zase o krok blíž. Mikroregion Kosířsko schválil vypracování projektové dokumentace pro novou stavbu. Ta nahradí původní dřevěnou věž z roku 2013, která musela být před necelými 3 lety uzavřena kvůli havarijnímu stavu. Nová konstrukce už bude ocelová, přičemž využije stávající betonovou základnu se zázemím a občerstvením. V Kroměříži zase budeme mít relaxační zónu přímo v centru na Velkém náměstí. A co nás tady od 20. června čeká? Jak píše web Kroměříž.eu, budou to workshopy i program pro děti, anebo si jen dáme drink a budeme tady lenošit.
1: Sport.
0: Sledujeme také české paraatlety na světové Grand Prix ve švýcarském Notvilu. Naše výprava má 7 paraatletů. Uvidíme, jak se jim zadaří. Soutěžit bude i paralympijská vítězka a olomoučanka Eva Kacanu v neděli v poledne v hodu diskem.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Víme, že o tomto víkendu sluníčko svítí od rána do večera. Mimochodem, dneska by se teploty měly pohybovat nejčastěji kolem letní 25. A stále platí, že v neděli to místy vytáhneme až na tropických 30 stupňů. Tohle počasí nás samozřejmě láká, abychom se schladili někde v lese nebo u vody. Ovšem, tady platí i jedno varování. Aktivita klíšťat zůstává na některých místech mimořádně vysoko, takže doporučujeme v přírodě nosit dlouhé kalhoty a používat kvalitní repelent. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme omezení na třídě Svobody, respektive rozkopaná je tady komplet tržnice. Na bývalém autobusáku probíhají opravy. A s omezením se počítá také v Přerově kvůli dostavbě protihlukových stěn ve městě. Od pondělí 25. května až do 31. bude uzavřený nájezd na silnici 55 z ulice Velká Dláška. Na druhou stranu ovšem v Přerově dojde k otevření estakády. Informuje o tom ředitelství silnic a dálnic. Ať už jedete kamkoliv, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádiem Hana, je tady sobotní odpoledne jako malované, ideální čas na pořádný restart. Možná vyrazíte do parku, rozbalíte deku na zahradě, anebo si jenom zajdete na dobrou zmrzlinu. My vás na Hané rozhodně budeme dál doprovázet a budeme si taky hrát ten nejlepší hudební výběr.
1: Rádio Hana,
2: tady to žije. Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
1: Rádio Hana.

0: Šumpersku, kde budou koně i pejskové. V Pavlovicích u Přerova je to rovnou festival skákacích hradů a v Kroměříži je dětský den na bagráku, takže zábava u vody i na vodě. A ještě připomínáme jednu naši charitativní akci, jejíž výtěžek pomáhá onkologicky nemocným dětem. Dneska se po roce potkáme v Jedlí na Šumpersku. Proběhne tu tradiční kácení máje a budeme koukat i na dnešní hokej Československo. A celým programem vás jako vždycky provede moje maličkost. Začínáme už v 16 hodin, dneska v Jedlí, tak se stavte a skvěle se bavte.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz. Víte, že když muž a žena poslouchají podobný typ hudby, tak se ve vztahu lépe snášejí? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
2: Výsledky,
1: emoce,
2: zákulisní drby,
1: atmosféra
2: i ověřené info.
1: Servírujeme pořádnou dávku hokeje každý den na tomto rádiu.
3: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
4: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce@akcezabava.cz. Akce Zábava.
5: Rádio.

0: Začínají zprávy. Vánoční trhy v Olomouci letos na jistotu uspořádá je společnost Kulturní Olomouc, která je organizuje přes 15 let. Radnice jí zakázku zadala napřímo poté, co zrušila tendr na pětileté pořadatelství kvůli námitkám jednoho z účastníků.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Po loňském útlumu se v Olomouckém kraji opět rozjíždí stavba bydlení. V prvním čtvrtletí začala stavba 479 nových bytů, což je meziročně asi o 70% víc. Pro rodiny i jednotlivce je to naděje na mnohem větší výběr na trhu.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Boj s hlukem zde jedničky u Přerova. Přerovská radnice a Olomoucký kraj vloží miliony korun do odhlučnění dálnice D1 v Dluhonicích. Měření sice překročení limitů neprokázalo, ale město přijímá reakce obyvatel v místě a chce jim ulevit. Hluk se šíří hlavně z mostních závěrů nového úseku dálnice. Odvede ho speciální technologie, takzvaný rukáv, představuje podle vedení Přerova nejrychlejší možné řešení dlouhodobých stížností místních obyvatel, píše ČTK.
1: Sport.
0: Pojďme si zrekapitulovat, jak se zatím daří naší reprezentaci na hokejovém mistrovství světa. Na kontě máme 3 výhry a 1 prohru a další soupeři ve skupině nás ještě čekají. V pondělí je to Norsko, v úterý Kanada. Už se taky těšíme na dnešní hokej Česko versus Slovensko od 16:20. Budeme fandit.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude, víme, že o tomto víkendu už to může být na opalovačku. Sluníčko se totiž rozhodlo, že bude svítit velmi poctivě. Jinak dneska se mají teploty na Moravě pohybovat kolem letní 25 a neděle už to místy vytáhne až na tropických 30 stupňů. A my tudíž vytáhneme opalovací krém, pokrývku hlavy, sluneční brýle a hlavně láhev s vodou a o tomto víkendu dodržujeme pitný režim.
3: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, co se děje v Olomouci, konkrétně na Černovírské právě dneska probíhá asfaltování po výkopu, což se dotýká i provozu MHD. Kvůli opravám je omezení taky v ulici na Vozovce a výhledově na Dělnické bude úplná uzavírka teď od pondělí 25. května až do druhé poloviny června. Jinak pracuje se taky na dálnici D46 a to konkrétně mezi 7. a 9. kilometrem v úseku Pustím Měř Drysice. Provoz je tady veden v režimu 1+1. Kdyby něco, z Drysic můžeme najet na dálnici na exitu v Brodku u Prostějova. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: sportu s Rádiem Hana a s úsměvem. Možná jste na zahrádce nebo děláte jarní úklid a když vám k tomu hraje ten nejlepší hudební výběr, tak všechno jde hned lépe od ruky. To je prostě klasika, takže jedeme dál a volume doprava.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké odpoledne.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.

0: seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.

0: Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Super sraz. Síla ohně, vůně kouře, šťavnaté maso, rozpálený grill. Doraž se svojí smečkou na grilovací workshop. Na oheň hodíme celýho bejka a zalejem to pivem. Zažij nový koncept festivalu Zubr sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Mamca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
5: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
7: No to bych to pěkně zvoral.
6: Jarní slevy uhlí z uhloterí platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.

Švýcarsko to nejsou jenom Alpy, luxusní hodinky nebo vyhlášená čokoláda. Právě teď je to hlavně centrum světového hokeje, kde se v arénách vaří led a emoce by se daly krájet. My pro vás tuhle jízdu

zápasy a souboje o medaile. Tak šťastnou cestu a prachy sebou. Nebo plaťte kartou, to aspoň tolik nebolí, pocitově. Pro vaši představu, pivko na zimáku stojí zhruba 180 korun, klobása nebo párek v rohlíku 210. A hlavně na hokej do Švýcarska vyrazte s předstihem. Už více než hodinu před zápasem se fanzona začíná rychle plnit, u stánků se tvoří fronty, do toho hraje hlasitá hudba, tančí se a zpívá. A české fanoušky je rozhodně slyšet.

0: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
1: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
2: Rádio Hana.

0: 17 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Pojďme na to. Brzy budou jahody. Počátkem června odstartují u Olomouce oblíbené samosběry jahod, které i přes jarní mrazy nabídnou rekordní výměry. Ve Skrbeni bude 9 hektarů jahodníků a v Nedvězí 7, píše o tom olomoucký deník.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Obnova ptačí voliéry z 19. století v Podzámecké zahradě v Kroměříži je hotová. Je součástí Pavího dvora. Olomoucké arcibiskupství se zahradě postupně snaží vrátit podobu z konce 19. století.
3: Voliéra vznikla pravděpodobně v 60. letech 19. století. Souběžně byla postavena s takovou renovací a změnou toho venkovního hávu Pavího dvora arcibiskupskými architekty z arcibiskupského stavebního úřadu pana Kyba Basta a pana Králíčka. Současní obyvatelé, ty, které jsme tam teď vypustili, jsou zlatí a stříbrní bažanti.
2: Doplnila Šárka Brantalová z Olomouckého arcibiskupství. Méně stresu pro děti ve Vyškovské nemocnici. Ta slavnostně otevřela zcela zrekonstruované dětské oddělení z 10 pokoji a 18 lůžky. Je tu nové moderní prostředí, které má malým pacientům přinést duševní pohodu.
0: Sport.
2: Jak už od nás víte, útočník olomoucké Sigmy Jan Kliment musel předčasně ukončit sezónu. Tento týden podstoupil zákrok, při kterém mu byla vyoperována z levé nohy destička, která mu zpevňovala kost po vážném zranění z minulé sezóny. Kliment tak přijde o účast na fotbalovém šampionátu. Připomínáme, že figuroval v širší nominaci.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Na Moravě dál většinou polojasno nebo skoro jasno a teploty dnes nejčastěji kolem 25 stupňů. A stále platí, že v neděli to ještě povyskočí. Zítra tam místy cinkne i tropická třicítka. Pokud plánujete výlet do přírody nebo jenom procházku v parku, tak se raději pošplíchejte repelentem. Aktivita klíšťat je o tomto víkendu skoro všude na stupni 5, což znamená mimořádně vysoké riziko. Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme, že v Olomouci pokračuje rekonstrukce na Tabuláku na ulici Stupkova. To omezení tady platí pro osobní dopravu i pro MHD a trvá to až do srpna. A taky pozor na rychlost. Stacionární radary nám 50 hlídají v Olomouci na Přerovské, Okružní anebo na Slavonínské a taky ve Štrmbrku na Jivavské, na Přerovsku v Lískách anebo v Holešově na Partizánské. Tak šťastnou cestu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně.
5: Rádio.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: tu víkendovou pohodičku. Dneska to přímo svádí k tomu, abyste se sešli s kamarády nebo se svou rodinou. Zkrátka a dobře, užít si ten společný čas. Takže dáme třeba víkendový grill, anebo taky víkendový chill. O tu správnou atmosféru se každopádně postará Rádio Hana a naše další songy.
1: Posloucháte Rádio Hana.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
7: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
6: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
7: To si píš.
6: Teda Franto, to běžím říct holkám.
7: No, to běž.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
9: 14. ročníku festival.

0: Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Rádio Hana. Nejlepší hudba.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Tak je tady sobota, 23. května. Svátek má dneska každý Vladimír a taky Vladimíra. Na dnešek připadá i světový den želv. Jinak, narozeniny dneska slaví hudebník Felix Slováček, herec Marek Lambora a komik Milan Pitkin, kterého známe například z 90. Chunder Country Show. Možná taky slavíte, tak všechno nejlepší a užijte si sobotu, protože o tom to je.
2: A o tom to je.
0: Rádio Haná, kalendárium.
3: Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
4: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
3: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
0: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
5: Jsme Rádio Haná.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Jste na té správné vlně, s námi máte přehled.
3: Olomouc aktuálně.
2: Blíží se Moravské divadelní léto. Od 14. do 26. června nabídne neopakovatelné zážitky v prostorách letního kina Olomouc. Kompletní program nabízí kromě Moravského divadla taky web letňákolomouc.cz. Budou na severu Olomoucka nové větrníky, dvě nové větrné elektrárny s výškou do 200 metrů a s výkonem až 9 MW mají vyrůst u Horní Loděnice. Projekt ČEZu a skupiny Úsovsko je nyní v procesu posuzování vlivu na životní prostředí.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Městská policie Šumperk mění systém hlídkové činnosti, chce víc cílených a efektivních kontrol v problémových lokalitách. Jak informuje starosta Mirek Adámek, klíčovou změnou je fungování polomotorizované hlídky, která na riziková místa může jezdit častěji, ať už je to v parku nebo na sídlišti. Další informace najdeme na webu šumperk.cz.
0: Sport.
2: Legendární finský jezdec Formule 1 a poslední mistr světa s monopostem Ferrari Kimi Räikkönen tráví tento víkend na severu Moravy. Potkat ho můžeme v motokárovém areálu Steel Ring v Třinci. Doprovází tady svého 10letého syna Robina, který v motokárách závodí.
0: Rádio Hana.
3: S námi máte přehled
1: i v sobotu.
0: Počasí.
4: Pranostika říká, když je máj, běž od pece dál. Tak to docela sedí, víme, jak bude, víme, že tady máme celkem vedro a hic. Dneska na Olomoucku i jinde je to nejčastěji kolem letních 25 stupňů na sluníčku. To může být i víc. A stále platí, že v neděli se místy dočkáme i tropické třicítky. A teploty mají být poměrně vysoko taky po víkendu, v pondělí a v úterý. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci dál pokračuje částečné omezení v centru na Ostružnické, kde se opravují chodníky a taky pozor na rychlost. Třicítku v Olomouci musíme dodržovat na Svornosti, na Kmochově nebo na Krapkově. Jinak stále platím, že kvůli stavebním pracem je zavřená silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi a v Prostějově pokračuje uzavírka na Vřesové. Až do konce července jezdí se tu okolo po místních komunikacích. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Víkend společně.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: nové novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Hana žije hokejem. Mistrovství světa? Jasně.

0: Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, rádio hraje v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hana.
3: Rádio Hana.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: prostě dokonale, tak si tu naši víkendovou jízdu užívejme naplno. Rádio Hana hraje pro vaši perfektní náladu každou minutu. Klidně nám napište, co dneska ještě stíháte, anebo jak se těšíte na neděli. A u toho dál poslouchejte Hanou.
1: Rádio Hana. Milujeme víkend.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Zubrsraz. Troufneš si přetlačit zubra? Rozdáš si to s jiným v páce? Neuhneš soupeři pohledem? A nebo chceš zažít ledové peklo? Pokud jo, tak vezmi smečku a doražte do Zubr Arény. Zažij nový koncept festivalu Zubrsraz. 6. června v pivovaru Zubr.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
4: Rádio Hana.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začínáme další reklamní rozhovor, který vás opět zaujme. Jak jinak, jenom pozor, ať se nechytíte do pasti. Olomoucké výstaviště Flora nás láká na další výstavu. Od tohoto víkendu živé pasti čekají nás fascinující masožravé rostliny, exotika i příběhy. Na telefonu s námi ve vysílání Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím posluchačů rádia.
1: Moniko, živé pasti zní to skoro jako nějaký dobrodružný film. Na co letos výstava návštěvníky nejvíc láká?
2: Tak tohto roční 7. ročník láká všetkým na stovky mesožravých rastlín z celého sveta a hlavnú tému výstavy budú kvitnúce tučnice rodu Pinkuila zo Strednej Ameriky. Takže návštevníci naozaj budú mať možnosť vidieť spôsob lovu toho drobného hmyzu pomocou lepkavých listov, takže naozaj veľa zaujímavých vecí.
1: Jaké další raritní nebo obří exempláře uvidíme?
2: Budú tu viac než 35-ročné vzrastle zbierkové exempláre. Mesožravé rastliny vyššie než 1 meter, ale aj liany, ktoré dokážu stráviť aj veľkú myš. A nebudú chýbať ani rastliny rastúce u nás v Českej republike.
1: Došetli sme sa, že součástí expozice živých pastí budú i fotografie z cest autorů výstavy, tak kam nás zavedou, co uvidíme?
2: Tak fotografie pochádzajú z expedície do Kambodže, počas ktorej autori výstavy navštívili unikátne lokality s výskytom mesožravých rastlín a návštevníci tak uvidia prírodzené biotopy tých rastlín v tropických mokradiach, horských lesoch, v oblastiach takmer takej nedotknutej prírody.
1: Ale samozrejme tá výstava nebude jenom o koukání na rostliny. Jaký doprovodný program ste si letos pro deti, pro dospieláky pripravili?
2: Tak pripravené sú komentované prehliadky pre školy, ale aj špeciálne večerné komentované prehliadky na sviedených expozícií s autormi výstavy a tie sa uskutočnia 23. kvietna a 6. června. A počas celej výstavy bude prebiehať aj predaj tých mesožravých rastlín a poradňa zameraná na ich pestovanie.
1: Poďme si to tedy zhrnúť. Výstaviště Flora Olomouc, výstava živé pasti. Kdy a kde presne to probiehne? Jak dlouho to potrvá?
2: Takže výstava už začína tento víkend a bude prebiehať až do 7. června. Takže viac informácií si návštevníci nájdu na stránkach výstavište Flora Olomouc.
1: Monika Tomašovičová z výstavište Flora Olomouc, výstava Živé pasky. Ďakujeme za pozvání.
2: Ďakujem, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme za dalšími hity.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
3: Rádio Haná a Olomoucký kraj hledají hudební objev

0: a získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Rádio Hana.

0: zprávy Rádia Haná.
1: Známe víte, co se děje. Jsou tu zprávy.
2: Olomoucko aktuálně.
1: Kino ve Štěpánově bude dočasně uzavřené. Důvodem jsou nezbytné opravy zdejší budovy. Do konce května se vše uskuteční podle plánu. Pak budou promítání a vnitřní akce na čas pozastaveny. Opravy začnou v červnu a potrvají několik měsíců. O termínu znovu otevření budeme informovat.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Nová rozhledna na Velkém Kosíři je zase o krok blíž. Mikroregion Kosířsko schválil vypracování projektové dokumentace pro novou stavbu. Ta nahradí původní dřevěnou věž z roku 2013, která musela být před necelými 3 lety uzavřena kvůli havarijnímu stavu. Nová konstrukce už bude ocelová, přičemž využije stávající betonovou základnu se zázemím a občerstvením. V Kroměříži zase budeme mít relaxační zónu přímo v centru na Velkém náměstí. A co nás tady od 20. června čeká? Jak píše web Kroměříž.eu, budou to workshopy i program pro děti, anebo si jen dáme drink a budeme tady lenošit.
0: Sport.
1: Sledujeme také české paraatlety na světové Grand Prix ve švýcarském Notvilu. Naše výprava má 7 paraatletů. Uvidíme, jak se jim zadaří. Soutěžit bude i paralympijská vítězka a olomoučanka Eva Kacanu v neděli v poledne v hodu diskem.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Víme, že o tomto víkendu sluníčko svítí od rána do večera a stále platí, že v neděli to místy vytáhneme až na tropických 30 stupňů. Tohle počasí nás samozřejmě láká, abychom se schladili někde v lese nebo u vody, ovšem tady platí i jedno varování. Aktivita klíšťat zůstává na některých místech mimořádně vysoko, takže doporučujeme v přírodě nosit dlouhé kalhoty a používat kvalitní repelent. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme omezení na třídě Svobody, respektive rozkopaná je tady komplet tržnice. Na bývalém autobusáku probíhají opravy. A s omezením se počítá také v Přerově kvůli dostavbě protihlukových stěn ve městě. Od pondělí 25. května až do 31. bude uzavřený nájezd na silnici 55 z ulice Velká Dláška. Na druhou stranu ovšem v Přerově dojde k otevření estakády. Informuje o tom ředitelství silnic a dálnic. Ať už jedete kamkoliv, my vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Víkend na Hané.

0: o čem se píše?
1: Tak už víme, co přinesou letošní svátky města. V Olomouci budou komentované prohlídky, písková socha na náměstí i aktivity pro děti. Kompletní program už teď na Olomouc.eu a nebo taky na webu report.cz. Je tu i jedna perlička, která se týká divadelní Flory. Ta má svůj online deník pro naše kamarády na Slovensku, takže děkujeme velmi pěkně. Jinak program o tomto víkendu finišuje a my ho najdeme na www.divadelniflora.cz. A ještě se podíváme do Loštic. Město totiž prodává pozemky pro výstavbu rodinných domů. Jaká je kupní cena pozemku a dokdy se zájemci mohou hlásit? Tak to píše Šumperský rej.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Hana.

0: Έτσι είναι Radio Hana.
1: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš novej single Selhání a děkujeme Rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Zubrsraz. Chceš poznat sílu bojovníků MMA? Rozhovory, autogramiáda. A jako bonus si to můžeš rozdat s MMA trenažérem. Vezmi smečku bojovníků a doraž na nový koncept festivalu Zubrsraz. 6. června v pivovaru Zubr.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Rádio Hana.

0: Rádio Haná.
1: Milujeme osmdesátky.
0: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger, a má povolení vysílat.
2: Neznámí pachatelé potopili u řeckých ostrovů britskou špionážní loď. Na její palubě se nachází počítač na ovládání řízených střel. James Bond jej má zachránit, než padne do ruských rukou. Tak začíná další skvělá bondovka, jen pro tvé oči, tedy For Your Eyes Only, která je z roku 1981. Je to zároveň pátá bondovka Rogera Moora, který si vlastně zahrál v nejvíce bondovkách, a to v 7 dílech. Věděli jste například, že bondovka Jen pro tvé oči je první bondovkou, která vznikla podle povídek Jana Fleminga?
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
2: Roger Moore byl v mládí aktivní voják a často se věnoval také charitativní činnosti a práci pro UNICEF. Britská královna mu udělila šlechtický titul a proto může používat titul Sir.
0: Bondovky na Hané. Protřebat, nemíchat. Volume doprava.
2: Tady je zpěvačka z Glasgowa, držitelka cen Grammy, která často vystupuje také v dabingu. Tady je For Your Eyes Only z bondovky Jen pro tvé oči. Jen pro tvé uši si dej volume doprava.
0: Nejlepší bondovky všech dob.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr. Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
2: Zdravím vás dnes se speciálním bondovským návratem do roku 1985. Britská partička, která se postará o dnešní Bond song, vydala přes 12 studiových alb a dodnes patří k základním popovým ikonám a pilířům rozhlasových playlistů. Mimochodem, tady jsou jejich nejslavnější melodie.

0: Svolme doprava.
1: Max Zorin získal díky nacistickému genetickému experimentu mimořádnou inteligenci, kterou chce využít k ovládnutí světového trhu. James Bond, tedy Roger Moore, má zabránit, aby pomocí zemětřesení v San Andreasu v zatopeném Silicon Valley v Kalifornii uskutečnil svůj ďábelský plán.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Věděli jste například, že v úvodní sekvenci jsou sovětští vojáci vyzbrojeni československou útočnou puškou ZOR 58 namísto klasických AKček? No, tady je vyhlídka na vraždu, tady je bondovka z roku 85. Duran Duran, A View to Kill.

0: Víte, že když muž a žena poslouchají podobný typ hudby, tak se ve vztahu lépe snášejí? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Posloucháte Rádio Haná.
1: Hezký večer.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Tak je tady sobota, 23. května. Svátek má dneska každý Vladimír a taky Vladimíra. Na dnešek připadá i světový den želv. Jinak narozeniny dneska slaví hudebník Felix Slováček, herec Marek Lambora a komik Milan Pitkin, kterého známe například z 90. Chunder Country Show. Možná taky slavíte. Tak všechno nejlepší a užijte si sobotu, protože o tom to je.
2: A o tom to je.
0: Rádio Haná, kalendárium.
3: Rádio Haná. Olomouc, Valmez a Kroměříž.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger a má povolení vysílat.
1: Dobrý den, je mi ctí vám představit další bondovku a to v pořadí již 23. Daniel Craig je zpět jako agent 007 s názvem Skyfall. Tentokrát bude bondová loajalita vůči M vystavena nelehké zkoušce, když ji začne pronásledovat její vlastní minulost. 007 musí vystopovat a zneškodnit narůstající hrozbu, ať už ho to stojí cokoliv. Snímek se stal nejúspěšnějším filmem roku v Británii a také doposud nejúspěšnější bondovkou. Před premiérou ve Spojených státech utržil během pouhých 10 dní 287 milionů amerických dolarů, čímž se zařadil i mezi nejúspěšnější filmy v celé historii Velké Británie.
0: Bondovky nahané. Protřebat, nemíchat. Volume doprava.
1: Cestovní pas Jamese Bonda Daniela Craiga není filmovou rekvizitou, ale oficiálním dokumentem vydaným britským ministerstvem vnitra. Z bezpečnostních důvodů ale obsahuje zakódované informace zabraňující jakémukoliv reálnému použití. Tuhle bondovku zpívá obyvatelka Londýna Adele Lauryn Blue Atkins, která už v roce 2008 převzala cenu kritiky, která je udílena umělcům, kteří ještě nevydali album, ale mají neskutečný talent. Tady je rok 2012, tady je Adele a tady je bondovka Skyfall.
0: Nejlepší.

0: Rádio Haná.
1: Tady jsou Hanáci. Hrajeme doma i při práci.
0: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger, a má povolení vysílat.
2: Když se bezohledný mediální magnát pokouší destabilizovat světovou ekonomiku přípravou střetu dvou velmocí, jen aby zvýšil zisk svého podniku, musí zasáhnout Bond a zabránit rozpoutání třetí světové války. I takový je děj bondovky z roku 1997 a nás dnes čeká další hudební dobrodružství, o které se postará Sheryl Susan Crow, americká zpěvačka, kytaristka a devítinásobná držitelka prestižní hudební ceny Grammy.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
2: Stejně jako v bondovce Vyhlídka na vraždu, i tady najdeme českou stopu. Stíhačka, kterou pilotuje Bond v úvodní scéně, není MiG, ale L-39 Phoenix, původem z Československa, tedy český název, tak jak jsme tady u nás zvyklí, normální Albatros. No a teď už píseň o tom, že zítřek nikdy neumře. Tohle je bondovka z 97. Tohle je Sheryl Crow, Tomorrow Never Dies.
0: Nejlepší bondovky všech dob poslouchá

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Hudební kariéra nezačíná ve vyprodané hale, ale často v garáži, zkušebně nebo třeba i v dětském pokoji. A právě mladým talentům pomáhá další už 9. ročník soutěže Radio Talent. Hostem v našem vysílání je člověk, který si hudební cestu už vyšlapal s kapelou Opět a Radeček. A dnes patří mezi známá jména české scény Ondra Polák v našem vysílání. Ahoj.
2: Čau Lukáši, zdravím všechny posluchače i tebe.
1: Je tady další ročník Radio Talentu. Ondro, když se vrátíš úplně na začátek vaší kariéry, co vám tehdy pomohlo úplně nejvíc?
2: No, nám pomohlo to, že jsme se nenechali odradit a nenechali jsme prostě všechny ty neúspěchy jsme dokázali zvládnout a pořád jsme věřili tomu, co děláme a prostě nenechali jsme se odradit.
1: Což mě přivádí na otázku, existuje jedna rada, kterou bys tehdy sám potřeboval slyšet jako mlaďoch? Něco, co by ti ušetřilo čas, nervy nebo zbytečné chyby? Ta jedna věta, ta jedna rada?
2: Všecko zlý je k něčemu dobrý. To jsme si s kapelou jako ověřili a vyzkoušeli mockrát a někdy, když jsme si mysleli, že nás potkal nějaký jako hrozný neštěstí v tom, že něco nevyšlo s kapelou, tak se pak třeba později ukázalo ještě, že tak vlastně to tehdy bylo.
1: Vy už jste s kapelou Opět a Radeček hudební matadoři i našeho vysílání, ale hudba se za poslední roky změnila. Dnes tady máme i internetové streamy, sociální sítě. Dá se podle tebe muzikou v 21. století pořád normálně uživit a co případně musí muzikant dělat teď jinak než dřív?
2: Je to obrovský rozdíl, jako vlastně nejde jenom nahrávání písniček a skládání, ale je tam přesně ta péče o sociální sítě, o vůbec o tu image, o PR, pak jsou tam věci, jako člověk musí zajišťovat vůbec, jako aby ty koncerty fungovaly, techniku, dopravu, celý tým. Nám to trvalo hrozně dlouho, než vlastně jsme vůbec, trošku se nám začalo dařit a dokonce fakt jsme jako ze začátku jezdili po soutěžích, když si nás třeba zavolali po soutěži porotci a řekli, že s náma potřebují mluvit, tak my jsme si mysleli, že nás jako nějak pochválit nebo nám něčem poradit. Oni nás jako přemlouvali, ať s kapelou skončíme, že se to nedá poslouchat. No a my jsme stejně prostě druhý den šli a zase začali prostě zkoušet a hrát a tak, takže...
1: Tak to vidíš, a ti stejní lidé, kteří vám možná tehdy by třeba i dali peníze za to, abyste přestali hrát, teďka platí za vaše koncerty a hudbou se ve vašem případě dá uživit. Teď probíhají opět registrace do dalšího ročníku soutěže Radio Talent. 9. ročník rozdělí mezi naše posluchače, mezi umělce ceny za 400 tisíc korun a mladí hudebníci do 30 let s vlastní tvorbou se mohou hlásit až do konce května. Co by si jim vzkázal? Co by si vzkázal lidem, kteří třeba teď doma sedí s kytarou, píšou vlastní songy nebo míchají něco na DJském pultu, ale pořád váhají, jestli do toho mají jít do Radio Talentu?
2: Tak určitě je to skvělá soutěž, která něco těm kapelám a interpretům může nabídnout, jo. Ta šance tam je, prostě uspět může každý. Myslím, že je to hrozně fajn, jako vlastně v rámci toho Radio Talentu to se pak těm kapelám natočí třeba single profesionální zadarmo, jo, což jako pomůže. Je to fakt jako nádherný pocit, když prostě někde jdete a slyšíte z rádia svoji vlastní písničku, kterou jste složili někde doma. Je to fakt jako přeju to každému takový pocit a určitě to stojí za to Radio Talent zkusit.
1: Doplníme, že zájemci o účast v 9. ročníku soutěže Radio Talent můžou své přihlášky posílat prostřednictvím online formuláře na webu radiotalent.cz nejpozději do 31. května. Dnes s námi Ondra Polák z Radio Talent, děkujeme za tvůj čas, ahoj.
2: Ahoj, čau, všechny zdravím.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.

0: dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekr.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu,
2: to jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio,
2: zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hana. Tady je Rádio Hana.

0: Zprávy Rádia Haná.
1: Jste na té správné vlně, s námi máte přehled.
0: Olomouc aktuálně.
1: Blíží se Moravské divadelní léto. Od 14. do 26. června nabídne neopakovatelné zážitky v prostorách letního kina Olomouc. Kompletní program nabízí kromě Moravského divadla taky web letňák-olomouc.cz. Budou na severu Olomoucka nové větrníky, dvě nové větrné elektrárny s výškou do 200 metrů a s výkonem až 9 MW mají vyrůst u Horní Loděnice. Projekt ČEZu a skupiny Úsovsko je nyní v procesu posuzování vlivu na životní prostředí.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Městská policie Šumperk mění systém hlídkové činnosti, chce víc cílených a efektivních kontrol v problémových lokalitách. Jak informuje starosta Mirek Adámek, klíčovou změnou je fungování polomotorizované hlídky, která na riziková místa může jezdit častěji, ať už je to v parku nebo na sídlišti. Další informace najdeme na webu šumperk.cz.
0: Sport.
1: Legendární finský jezdec Formule 1 a poslední mistr světa s monopostem Ferrari Kimi Raikkonen tráví tento víkend na severu Moravy. Potkat ho můžeme v motokárovém areálu Steel Ring v Třinci. Doprovází tady svého 10letého syna Robina, který v motokárách závodí.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. Víme, že o tomto víkendu sluníčko svítí od rána do večera a stále platí, že v neděli to místy vytáhneme až na tropických 30 stupňů. Tohle počasí nás samozřejmě láká, abychom se schladili někde v lese nebo u vody, ovšem tady platí jedno varování. Aktivita klíšťat zůstává na některých místech mimořádně vysoko, takže doporučujeme v přírodě nosit dlouhé kalhoty a používat kvalitní repelent.
0: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Hledáme signál.
1: Víte, že originální verze songu nemusí být vždy lepší než cover verze, ale pravděpodobně se nám bude líbit víc, a to proto, že jsme ji slyšeli prostě jako první. O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
2: Tady je Rádio Haná.